magsitám, akým se ho fotbám. Sám jak to s tým tak skúram, no div se ho fotbám. Sám jak to s tým tak skúram, no div se ho fotbám.